0: Ještě tady, vy si byla sem horka, ono, ten mohl tady...
1: Přijde, co to hraka, kabro?
2: Si no hlágo, jí?
3: Budu to dobré, že dobrý máme haldený, kabro.
2: Berreo, neberreo.
4: Mě to díďo.
0: Teď já mega sobudo, mám na karpa, ke teď ani vyně do ní dundum.
3: Mě, nebo vám to díďo.
1: Já má kero, protože já paternu.
5: Fuerte